0: Dobrý čmín, čínu do naposledních. Dobrý ranně. Sportové pokyvy má Jan Rehon.
1: MDR Sachsen, Serbský rozhlas. Sport.
2: Za kopariou športové jednotky Nebelčice zají so dženca vosebita rejna doba. Postupnik do okresnej ligy raje od sioch v bývom Gomcu s jacorými novými rajeremi bola rejného zjednočenstva vás bývý Gomc. Kopanský darby Hore Kulov ve okresnej vyššej líze zavizda sudnik Jan Schindler júce do poudňa na pojednačích na orách. Dve hodiny pozdíšo startuje druhé kopanské mužstvo, športové jednotky Kruščice do novej sezóny, a to doma v Kruščicách přečuvo celky s Vutou. Tež kopario športového tovarstva Marijiny hviezdy zmia svoju zázbyhu ru júce doma. Od dvima je raja voni přečuvo tie svoj počnice, přečuvo zestupniky z okresnej vyššej ligy. Beach volleyball. Zajúcišim pondelu raje so beach volleyball v Miłoczycach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanská vesná modžina preprošuje menujce na beach volleyballové turnier, ktorýž prevedže ona na beach volleyball nižšiu pri Putnikovarskej Vúce. Prizývenia sú ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedelu 23. augusta bia so v Bopaki ke 45. razi na Bivobu a piatk 28. augusta prevedú so 16. počničanské strôtniske Bihi.
0: Guten Tag za Wuladem, was am Inchino Dona Posednichem. Nicole Simonova spiva, was Sudnice.

Jenom je cvilky na sedom. Za dvě měčině poledáme na dženciše pokyve. Na osobitý koncert chcou vás pokazat dženca v kulturní zároče tu ve městče Rokotak a přečel jo v ústupí. Se jménom Milan Krojlich napu osmých dženca večer. A potom poladáme tež ještě na dopůlniše kemševo roženče, když so zela tež po žonu jadženca na svědčení Sviaté Marie do Nebesača. A ve Vilemově, tam chcete tež vzpomínat na džencniši džen a tež na cístotu ročnicu posvědčenia tamnišeje církve do Nebesača. Dženca se s Božím šutěž se svobšeným serbským podželom chcete na svědčení vzpomínat. V osobě jsou tež vězo v úžistce Serbia vůtrobně prošení. Dženca si tam dojíč. Jutce zlova nedžela ve Klušovské zároče ve Pančicách Kukově tež se s ekumenickým nutornostčů vůtrobně zčetám tež prošení. Potom poladáme na přírodo škytnu stáciu ve Nesvačidle. Ona prosí na osobitou túru za fotografovanie a to fotografovanie Rjosa, když již tak rynek čije, když se na smír mužakovskou holu popuču, to hižo vidíš, to dobíme jen švobky dvovač, hač v Rjos, v opravdu hore, hač do posledného kunčka vůk čije, když haj, potom kýva silná zima. Potekým dženca fotografova, jutce fotografovanie nedželu, a to zetkanie je ve Poupice, halbem do Šprínimscem, či lesné šuli, nakrivetnik sobu zač a krute čije silbobuč. To praja tež organizatorojo. Dvě menšiny do cibilky na sedomie.

na hauptmanec v serbskim rozhlasu. Když po púčo bude ona ve tak menovanom vúmiostrovom busudženca a júce počárie protece púčnice a vachaum. Taky můžete se na tuto nevoský šu slyšit, že hůsta tyže sámským rozhlasu, tyž ve kutonem musu věselit. No, to je Andrea speaking. No, tyž znáte vůst sámského rozhlasa. Oliver Thomas, hůně tak? Ahoj, čas skupina.

0: jetzt will ich genau was haben.
1: Polizia-Ski.
2: Stvort kvečer su kneflači Budešinje 41 letne ho v Kediju zadržali a kontrolovali. Testna alkohol vuda 1,22 promilej alkohola, tak zosledovaše votebrače kreje, sčazane jizmnje dovolnostče a vozebine pola policije. Stvort krano bi najskerje sekundove spar vina na njezbožu, industrijovem teritoriju ve Vojorecach bi je peča posta letne s takej mašinu popuču kiš puč meče, při tem je se pošem zdaču skrotka vusnev a dla toho nalivo zdroji zajo do potu firmy, respektivne přespot a dale do štoma, tun se tak silnje obškodži za maso porubač. Šofér so njezrani, ale dobješe svoju jezdnu dovolnosť, najprede raz votedač, vecna škoda 5000 euro. V noci na piatk bych u paduši kamiencu popuču a zado bych uso pozadnje do viacroch garážov, alarmirovaná policajská patrulja zamohišče podladnu 41-letnú česku žonu popadnič. Hodnota pokradnených tvorov nie je hišče jasná. Nastata vícna škoda trochu je so na 500 euro. A dve nezboží s kolesom z tejsa štvortk doponia nedom pospochy ve Vojorecach stavoj. Prinje mies 5-60-letnej kotraž bu pozadnje od 5-30-letneho na street skutoru převidžana, a so lohce zrani, a druhe ani hodinu potom, jako převidža 60-letne vodža auta 7-70-letnú kolesovaku, kotraž dla toho Torunia padne, dobieše do korunie, ale ju krotko potom zaso vopušči, vecna škoda 200 euro.

0: Takže začmi čino, povoz mi se, dobranje přeje serbský rozvoz z budeského studia. Mody serbzy smivočit, svůn kročit účastně v oproče kytro vůlke kročile na kinovi s činovinje Klemens Bobka. Jeha klepeča 20 let, aby čera hižo na jednom z nejvážnějších filmových festivalů Europy podle Matio, što da vůn ve švýcarským Locarno poprovom činí.
1: Hej, tam je film Morgen vor langer Zeit, svoju svetu premiéru svičiu. A Klemens Bobka raje ním jednu z vônych rolu. Vôn raje tam Franca a je džil tuté staviznovo domiznie a času po pšeuroče. A za film Kytro Derje beží v Locarno dostahíže tak mienované Bokalino d'Oro, myto mezinárodných filmových kritikáriom. A samo vône myto festivala je hišče nucka, o tým so dženca rozhúči.
0: Po takým snanom opravdu, že přichodná väčša kročel tiež za neho?
1: Hoj, absolútne. Bobka je hižo nemských televizijných produkciách za ARD a ZDF Soburau. Netko sleduje z Morgen vor langer Zeit svoj mezinárodný filmový debí. Kon septembra pokazaja film potom tež na filmovém festivalu New Yorku, pretač přinže novembrie potom do nímskych kino. Až tu iš chce Klemensa Bobku hižo do toho vidžeč, mod přichodná týdženia beží film Špaciergang nach Syrakus, tam raje po boku Charlia Hübnera. Film pokazuje sa miest druhým Drežanách, Čornom Kumcu a pozdíš od iš Kočebusu.
0: Mode sap ze Smivočic s vôľkými kročelemi po kinovej sčinovinie Klemens Bobka Unreka. 12 minčinu po 8.

0: vitu Radoš Vopraća. Dotla veselu so na lute so svečate voči a čipne prašenja.
1: Pilnje su učerjo i žo rjadunje spšihotovali, vudi bili a za šulskih novačku zešivki a faški popisali, šorenje zrjadovali a si małe mostčiki tvarili, zo byru si telko nuhr mienu spomjatkovali, poveda kniniku rjatec.
2: Smy si menové kartky spšihotovali a přitom si i žo spytali mena spomjatkovač. To je som mi že husto stalo, že som ja mila dieči přede mnou sečo, či jež bratre alebo sotre sú hižo našu šulu vopetali a tuto mena je se ja dere zaščepil, tak so som môže stať, když potom mučí brat alebo muča sotra předtienom je, so jen ich inak pomenuje, menujce tak, až brat alebo sotra reka ja.
1: Buďte po takým sčerpni s vašimi novými vúčeriemi a vúčakami. A či, keď sa již o šuli vúznaja, maja ešte niekotre pokyvy za dobrý start.
3: Za zapisky, keď pač, hračo žiadne zapisky?
4: Nic obšera smeč.
3: Bude man tie lušť ma na šulu. Tež je nulet, jo, bo man sa všetci veselí.
4: Ja sa veselím zas s malými džičimi, tým už naučiť, keď škopajn sú.
3: Tež tvoteletní kučík vácio za tých malkých, keď nekde do šule šinče.
1: Po všem, što žiči takhle povedaja, môžeče sa po takým veselíč, zaže skončne došle. Či väčší sú mi samo přeradžili, zo so trochu vesela, zo sú prúzniny nimo.
5: Ja sa veselím, tož mám už poče známky.
3: Na ten uohučoky.
4: Zo môže aspoň nešto nauknemo.
3: Na matematiku.
4: Šport.
5: Na šport a na tú hudžbu.
3: Ja sa veselím na šulu za nové učaky.
5: Ja šim tu lajdem na to cičoletníka, ale sem tiež ja môj notitú dostal.
1: Znano vám či z prvního letníka potom na nový týdžen svodku maličkosť z plných titulov otedáča.
6: Dobre štát je Dundák!
3: Dundák! Dundák! To je moja sobota!
7: Tiež srbský rozvoz so přizamknie a ja sem za blidom sedžova s Danielom. 4 po napočujúčich.

svět už šiovat, všem na česa neporáč, krok za krokom dále sač, pojď mi nikdy pozastač, přece tvoje hesobě, lube a těž chube nů, ty mě stejně pozbuduješ, haj mi pohon, to se ty, ty se vůči zatypil, to ty mě spasl vůči, než jak ješ, pokud že poražce mi lubiš, už se dobuděš, aj doby pak já nalesím, ty se moje, to já vím, duši na to čopota, zima nech se navala.

0: atakują. Dwanaście minut po dziewięćdziesiąt.
1: Policja z G.
2: Štvrt k večom su knefľači Budešinje 41-letného kediju kontrolovali. Test na alkohol vúda 1,22 promila alkohola, tak so sledovaše votebrače kreje, sčazanje jezmne dolnosče a vozivenje pola policie. Štvrt k ráno by najskerie sekundové spar vína na nezbožu. Industriovom teritoriu ve Vojrecach by peča postal dietne stajkej mašinu popučuk i špučmeče, přitom je se poušem zdaču skrotka vusnu a dla toho nalivo zdroji zajú do potu firmy, respektívne přes pot a dále do štoma, kýž sa tak silne obškodí, zo má sa porúbač. Šofér sa nezraní, ale dobieše svoju jezbnú dôlnosť, najprv raz votedač, vícna škoda tam 5000 euro. V noci na piatk bych ju paduši kamiencu popuču a zadobychu so pozdatne do nedom viacerých garážov, alarmirovaná policajská patrulia zamohišče podľadnú 41-letnú českú ženu popadnič. Hodnota pokradnených tvoru nie je hišče jasná, nastatá vícna škoda trochu je sa na 500 euro. A dve nezboží s kolesom z tej so štvrtk doplňa nedom pospochy ve Vojrecach stavoj, prinie z 65-letnej, kotraž bu pozdatne od 35-letného na street skútoru převidžana a so lohce zraní, a druhé ani hodinu potom, jako převidža 60-letný vodža auta 77-letnú kolesovaku, kotraž dla tohoto runia padne, dobieše do korunie, ale ju krotko potom zase opuští. Vecná škoda tam 200 euro.

0: Ja nevím, kato pola vás ve vesce, jo, abo ve susadstvě. Donese čebe tej šuským nováčkam mauku překvapenku, mnoho šokoládu, snano nekejky vosebitý písak, abo vosebitú kniu, jako pohon do nového šuského leta, lube děči, no to sčeženca závěsče jara, tyž rozpěršení, nic jenož dla tej vůlky je cokoru je týte, ale jak to potom bude ve šuli a koho tam zeznaječe a jene môžu ja vám rec. Tež vúčerjo a vúčerky sú jara, jara rozpršené. No a ja so vesela a sčelu vám tež napríklad ľubé postruje, kaž čin to vúčerka Štefani domáš cena.
1: Naše meritko je obšetce
0: 90% užívajú sú ľubé. Dočakajte, dočakajte. To sem sa ja nekaj zapšímvalo. Dajte ľubé deči zo. To ona nekaj je.
2: Ja vám přijú veľa vesela pri vúkneniu a odkrovaniu, ale v osobie vám přeju, že namakáče v šuli nových přečelov a přečelku a že s nimi mnoho veselo máče.
0: Haj, a také som vězo tiež přizamkněme. A ničo zázvo, že som so zapšimnila.

0: 64 na počasače je. No hej, daleko do interneta samo sobie tej šednje ladam do dalekosťov, kde sú tež hustady, vosebite mystery, no hej, a pomenovanie kajš Instagram abo YouTube, no hej, to nám vokovo huši tak a tak hižo šednje džin leta. Vo rizikách, strachách a tež dobrotách interneta rozprávie, čo tomu dživu sa tež sapske institúcie miestem vienuja Klemens Schmidt vie viace a je som je s druhým ze Smichavom Cižom od studia Lucia rozmawiał.
1: Naše meritko je přece 90% uživarjev su lubos, pravne, a su tak zažeža, kaj se mu to přejemo. 8% su te tak menone trole, ki še s nekaj vupošče čina haškarja, ale, a to je ta strašna ličba, 1-2% su žila tež kriminelne, a před tými domů so vosebe škitač.
2: Tak na voda studia Lucia Michał Cisch. Se svojimi mnohostronskými poskytkami je však Lucia vône aktér na polu serbského medijového kupovania. Hač čiščane v pomiu abo digitálne v Sči, vozevi Cisch pravidvône přinožky na tajke a podobne témy. Vosebe napadliví sú ľudžo, kýž maja ledma medijového kupovania a názornenju. Tomu slušia nimo starších ľudí, převážne tiež deči a morostní.
1: Možina, také od 5-6 letníka, ktoráž pravidu na internet užive, sú 30 skonfrontované s takými témami, žila samo potrechení a ve malopádach, názbožo ve malopádach, samo sú so zvoporom stali. Statistice přirunujú s napríklad nímskými šulami, že je na serbský svet, ktorý tak hrene praje, ište je všetko v poriadku.
2: Zobe to tak vostavo. To přije si tež Tomáš Šota, zamujte za rečný marketing v rečným centrume Vitaj. Tohle stará sa tež o to, za sa serbská reč tež tam jevi, kdež dominuje dotajské rejenož jenželské a nemské zapšieča.
3: A to je nám poprom te vážne, zobech ten rečný rum, ktorýž koho šmoradka, koho cybermobinka, koho Apple, ale tež koho tých cvoch možnosťov, ktorýž ja za šmoradku mám, zobech tun tež ako serbský rečný rum existoval.
2: Už Romanem Džele s rečným centrumom Vitaj a nakladníctvom Teslov sú udali nedávno brošorku, kýž rune tuto téme nareči. Šmoradko, što je derie, što je strašné, vone reka. Převožk Milina Šočic, sačba Tomáš Šota. Poprvom pak je to jenož vábienčko za vopšanú nemskorečnú kniju.
3: Ona nedžíva jen se s tým strachom, že čmuradkom tým zamiňu poprvom, že čmuradko jako je nástroj za šelke vece vobladovač, ale k tomu pa tie zvúša, že tam také vece kaž ten cybermobbing, abo te šelke Apple, abo čo odlá sa jen môže v zvýsku s appami se s odvisným stač. To sú šo také tému, ktoré sú tu na jenej lohke jednore vašne vobjednávaja.
2: Malú serbskorečnú brošorku za knihu sú serbské šule ráde přiuzali a užívaja jen tež v vúčbe, tak lektorka RCV Janina Kr
4: Prvný náklad by celý spíšno rozebrané, tak sa sme dobili po dvieme nedelom a ještě na tú brošovku čištať, ale ona však je tiež online přístupná. Takže to je na téma, Dominika tiež v nímskym rúme pýtneme, ta celý jednoho všetce prezentná je, kak čiči s médiami v obkáčeja, kak oni tým přístupná má, kak tým médiám, kak jen to obmezuje, prajme ono tak v pázorkách a na koncu, je to tiež jedna téma za starších?
2: Ráde bych tu ešte celú knihu, miesto jenož vabienské brošorky udali. Na tom sa tu kvíľu dživa.
0: Mediové kúbanie za deči a mladostných. O tom je Klemens Schmidt rozprávial 5 menšinov do napočesačích.

0: na podžesačeche, dat njušulskeho zastupa, přečeli on nieký zastupče. To so hodži do džencišeho dňak na podžesačech.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Nováčko je z šešť serbských zakvaných šulú Budeska okresa svieča dženca svoj šulský zastup. Andrea Kišcena s nádrobnosťami.
3: Dohromady džena 140 abicénikov s 7 riadovnách na serbských základných šulách pondželu prvný raz do šule. Loni by ich ešte nešto viac hač 200. S tým spadne ličba vo nimale cečinu. Cve hone Úžice vo 10%. Mene šulských nováčkov maja při tým na ušich 6 serbských šulách. Vo sebe jasné je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvný letnik s 23 dečimi, loni by ich nimale 42. V Budešine spaduje ličba snadnišo od 40 na 60. Ralbicach od 30 na 20. V Voklecach je lica 25, miesto loni 34 nováčkov, Kruščicach 15, miesto 24 a Pančicach Kukovie 20, miesto 20.
2: To je stav včera pri podňu. Ličby je nám na naprašovanie krajne záriad za šule a kubvanie lázub s prístupňou. Kamien stvári pri prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadné dživo. Miesto je k tomu včera dojednanie ze Zorjevskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisalo. Nimo toho zariaduja Kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tuté maja zastupierio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zhromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kak hoči so kriminaliče, pomožnosti zahe zadživač a začuče vistoty miestče polepšič. Kamienc v občeli so s tým na Alianze za viste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepo chce svoje košte dále znižiť. Financná situácia komune so přivoci, dokoľž sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali, tak viesna nosta Jörg Funda. Prúvuja tu iš, dže a při čím môli lutovač. Možnosť, že vidia při riedženiu šule, hamckým vopieniu a

0: obswětlenju pučov. Runočasnje planuje gmena zhromadnje ze załožbu doma v Slepom, Hronom a Mukecach fotovoltaiku v přípravu na cyše Němsko-Serbsko-šulsko kompleksa. Ona má energijové kušty za šulu, hort a športovú halu znižič. Milinu, kýž nepřetrebaja, chceža do zjavnije syče dodavač a tak přidatne peniaze zaslužič. Klošterský letný čaj je předavanský šlager v obchoda v zárodže kloštra Marina Vězda Pančicach Kukově. Niedže 500 titko po informáciách zamovitie klošterskej zárody Antje Majzorovie, kýžde leto předavaja. Zelú miešencu so to via René Seifert od Kreuter Seifert z Drežďan, kýž maja tiež v obchod Budyšinie. Z celá usmerí sa v obchod klošterskej zárody predovšem na regionálne vúdžioky, miezorým od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež dohodla zaberaja so júce na kloštorskej zelovej nedželi s domiacimi zelemi. Zmeja zelové a regionálne viki s kvečelemi, vencami, mydvami, volijemi a čajom, kajštež kultúrny program. Prine koparské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večo v Krusčicach, serbský derby ve okresnej Vyšej Lize z 3-0 prečivo prinemu mústvu športovej jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celichu druhým počasu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehe do novej rajnej doby, teritoriu západu Vúžiského koparského zviazka, by nímale 500 přiladovárov vidžovo. Kmínsky derby klasu níže ve okresnej líze miest kopariemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil. Rú Minakale by 100% přiladovárov vidžovo. A to bych o naše povězček, když nám akáče tež na naše internetné straně a v naše app MDR Serbia.
1: Vědro.
0: Čenca ještě raz. Celý džin slunce svědčí a buďže horco s maximálně 6 a 30 stopněmi. Juce sleduje potom lohké vokvodženě, mm-hmm. Vodže sač stopňu temperatury spadnu na nekak 26 stopňů, převážně pomročeno a v noci na punželu mohu se potom skončně zase raz s blakami trošku podešťovač.
2: Na pučach so ničo nestáva dobrú jezbu do džensnišeho rania, poteký môže byť tie široké drohy tým, kýž jedú netko na šulský zástupné húšišo, to z džesačich miso za započe. Abo pomponu. Ale ja si musú doponať tie, co jedú. Máte na mne láda túto týnu, no ja týnu.
0: No pomle by to miso zda
2: poponu. Poponu. Po nás píšu to dopona, bo ja pravda. No a to kaj šulže.
0: A všetko pán svoj dženčiniš?
2: Ješť.
0: A, okej.
2: Peč po napúdesať.
1: Serbský rozvoz.
2: A potom na dáre poľadať do cokových týto šou si pač, to je tam nutská, no to tam až diváč, čo dosť. Serbský rozvoz trúvi s Jokom Weisselbergom.

To nespačí dva smyčasujúce podač na vozebite koncert, rodový koncert, to je na kotrošče všeprošení, a to ze súčbu klasiky, folklóra a popovej húčby, menujúce ze scitaru Michal Müller z Varnočic. Je tam váš interpret, kýž vás všeprošá. Dženca večer přeproša kulturna zahroda ve Budešinje, Rokotak a přečeljo. Ryka tam dženca od napovosmich a Rokotak je Milan Grojlich, náš kolega. Poladač smime jutce do kluštorskej zahrody ve Pančicach Kukovje ze ekumeniskej nutornosti tam zelovú nedželu vosvieča a tam sče vútrobne přeprošení. Abo vy podače sa dženca a jutce na vúmiustvový bus, kýž pojedže počárie do Protic, Bočnic a Vachova. Najlepie so si tam liščiky přes internet skázače, tak so tiež viesče dokal dobiče cíle dokladnie si doječ a što môžeče si tiež obladať. Frank Vesela vám zahúči dženca rano. Krajnším rejám. Vosa minči no do džesačiš.